0: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Blanka Funcina.
1: Bez lepom zahí so dženca večo 10. mezonarodny festival Dudaku. Mez druhým vopčila so na ním tež srpski ľudový ansambl Dujarios Grotka a kapela Popsorben. Leca je svedženska vuka pši starý šúli, dokež trebachu nový areál. Nedželu počine ako jeden z veršku svedženský ča od slepianskej cirkve přes ves na svedžensku vuku. Mezonarodny festival Dudaku ve slepom vodmiva so jenož kožde 4 leta. Spešovanske tovarstvo Srpsko muzeja podpiruje Srpski muzej vodnetka ze spopriancami spočnice, kaž tovarstvo z Džili su se dali tam ve fabrice popriance ze srpskim a nemskim postrovom Sotovič. Z dobom su je ve srpskih barbach podpisat dali. Je to malo vikuanski eksperiment, na kotrež je so tovarstvo zvaživo. Popriancovo jeko, jako svodki postro, je ve Srpskim muzeju s malým symbolickým dobytkom na dobro muzeja napředajn. V okres Zorilc dostane přichodne 4 leta cokunje 1,5 milionu euro od Sakskog knježerstva za investície do infrastruktúry. Kaže v okresne Semik ve Zorilcu deletne rozsudžiu vúživaja peneze ze Sakskog fonga předovšim za zanirovanie šulu, mez druhým za gymnázii ve Lubiu a Vukubvansko šulský centrum Zorilcu. V obsamknu je si mi k nimo toho, zo ma Zorilsky vokry svoj management zaškýt klíme dále vést. Srpska rada dživa na novelirovaniu Braniborského srpského zakonja. Kaž rozpravia delnosrpský rozvoz RBB, přinže potreba za zmeny ze šelakých stron mestrujem ze srpských institúciu a od srpských samovitých kaž tiež zvolbno vúbierka za srpskú radu. Hač to sreč Julia chceža Braniborskému kultusovému ministerstvu předpoložiť svoj dživu stav za prvne juristické prúvanie, rekne člon rade Mieto Nuak na zajšvém posiedeniu Srbskej rade Braniborskie. Budeske nímsko-srbske ľudové dživadvo je čera do 30. sezóny letno dživadva startovalo. Za predstajenia inscenácie Špuk von draußen oder Karasek Schatz sú ešte jednotlivé zbytné kartky na predajn reka z dživadva. Za rúje režisér Lutz Hillmann NDR-sko dječa zu sériu Špuk von draußen do Hornie Vúžice přepoložil a z Karaseku i Baju zjazal. Inscenáciu pokazá NSLG hač do konca júlia ešte 34 razu na dvorie budeského rodu. A to bych u naše pojistče, kotrež namakače potom požišo tež na našich stranách internetče a v našej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Strach lesnych vohyňu přibíra na severu budeského okresa Knežišno 4. a s tým předposledný varnovanský skoženk. Živé sliebrote stupa dženca na maximálne nešto nad 30 stopnými júce a nedželu celé podobné temperatúry a potom milí tež s nevedrami líčič.
2: Bez vůlkých hačenů můžete so dženca do pětka podat štobu jesputuž.
0: Srbský rozvoz.
2: Když máte něco na útrobě 0591 7 34 400, to je naše číslo 4 menšiny po napůl 6 Čech.

0: Na južnu Afriku su čera Češa nastupili, su nero sudnerali, dobijahu tam tiež jednatku pševinečno. Tak spomožne na koncu potom v obliča nebychu cimenčine po cibilki na šestče. Svetové mištostva ve Kanadže, USA a Mexiku viele so vo nich tu kvilu reči, a to nic jene švorach a ich v usledkach skandalu kuriozitov biešak tiež hižo do votevrena tuteje VM. Například, že sladujeme napad sudnika ze Somálie, kotrhož nesu prostě do kraja puščili brně šmieše pvačivé vízum. Abo tak jmenované hydration break vosrič ro potajkým od FIFA zavědžená přestavka. Oficiálně jsou so za tu, zo muli kopario napič rozsudžili, poprom pak vesela so tu bule z čelaky a zamoviči ve stadionach zo muža přidatne vabienia vusevač. Aj tajke svetové mištas Tema ja stajne nešto vosebitého, vietejš onlajner Clemens Schmidt. Clemenso.
1: Aj, tak je. Jenaž derje sa máme tu v našej serbskej redakcii tiež pravú VM-expertoku. Hač epizóda uruguajského kusaka, argentínska božaruka, legendárna rá 6.80 brazílska pšečova francúzsky, zrúdne dojnt Andresa Escobara, kajš z pistole sú prišli tuto historické okomiky svetových mištostvo z tvojho erta, Diana. No a potom sme sa sednuli a na našej internetovej strane a v app MDR Serbia z toho písanú galeriu tuto chvokomikov zestajúvaj.
0: Hej, a ty sa však nikto nešto mienoval, nikotre hesva mienoval, što so napríklad za dojntom Escobara kova, to však viem, ale nikoci z našich připosluchariu zavešče nic. Rozklad prožu ešte raz, što by je ze svojným Escobarom.
1: Ja praju jenuješ 19.4.90 Svetové mištarstva Amerika Rá kolumbijská přečuva USA, byše to najvážnejša rá kolumbijského rajera Andresa Escobara, dola tuta rá so za neho rozmne skonči, jako závinová vún předkole samorota so kolumbijská za dalšie kovo neskvalifikova. A jako so Escobar nekotre dne pozdišo domoj nauroči, búvod svojských přivísnikov zacelené. To je jedna taká epizóda.
0: A dalšie také vo sebe menej rôzne epizódy ze staviznú koparských svetových mištarstvov môžete si nitko poľa nás vysúči a v našej app MDR Serbia tiež vobladač a načítač. 9 minút do 6 Čechia.

0: Pečmičino do šestřech.
1: Nábožné slovo.
0: Mačenca Štefan Cuška Malink ze Slepo.
2: Jutce je poučas. Zauru cvunca. Nimsce zomozonenwende. Bude to najdlejší džin leta a s dobom tež najkroča noc. Pod nedžele budu noce zase krok po kroku dlješe. Potajkim, prinja pojca leta je nimo, a druha so započne. V športče je to husto do možnosť vo trajnišča delehič. So trošku vočerstvič, zmierovač a jednore trošku časa za sebe mieč. V obstej potajkim možnosť na prinju pojcu ročo zladovač a si přemyslič, što je so poradživo. Što nie je tak bežało, a što môže my znać zmienić. Zo druhý počas lepe beží. Raju sam volejbul a jako kapitán mám tež nadawk, so ve přestavce abo v účasu svoja imač a mojim soborajariam poky vydač. Vo sebe, tež nie je tak bežało, a sme pri ňu sačbu přirali. Hač so přišaná sačba potom lepie poradži, nemôžu vieza garantovač. Ale je vážne, vo zmylkach přemyslovač a spytač so polepšič. A tak přiju vám, so mače znano vy, v příchodných dňach jednu přestavku, v kotrež môžete na prinje poleto vručo zladovač. Znač přemyslovač, što je so stavo, poradživo abo nimokulivo. Reflektovač a so z novej energiju do druheje pojce leta podač.
0: Dobre, Štefan Cuška Malink ze Slepoho, venadoku a samovitosti serbského evangelského vosadného sviazka. 4 minčiny do 6.

0: Tschüss, Mitch. Tschüss, tschüss.
1: 3, 2, 1. Wie, wieder, wieder musst du Wunamagang gehen.
2: Zentrum im Lutschnet, Roy, Seji Hoborska, Chona, Jira, Sagittarius, a Woko Wokotriesch, so mi Romage, Sive Galaxie, Uwertschimmel. A geischwot Spotschatka Mesaza Wimmel, deischwot Nähe Kosmiski Wetter doswietnischaduje. Poprawom schak Chona, Jira, sich silne Gravitatio, scheuich, bliskoschi, pschitschauja, a nakonzu spojiraja. Chim bliže pa Kosmiski Proch, Chona, Jira, pschinje, chim bulle so suscha, a chim spechnische Dokowa Wokowa Nähe Kruži. Při tym nastawate tajka wulka horcota a tajke silne prudženje, zo so dziel partiklo prede haco spožera za so preč vo čornie džire do svietnišča duje. To menuje so kosmiski vietor. A do pokaze za tajki mločnym puču staj wundano astronom a fizikarka z USA předstajivoj. Ladajo na to, zo je jace hač postalje travo tute namakač, je to mała astronomiska senzacija. Mločna droha však je tačel, kotraž obstejí z jacorej doso zavrčanej špiralu. Mez nami na je kromě a čornej džiru je sredžišču leža vulke džele galaxie. Dež vopkeč buja vědomostnice čorne džire nedže dalinje, ladaja z galaxie von do čmoušich dželosvětnišča. Dež pak cedža našu čornu džiru vopkeč buvač, dobja do galaxie nuc sutač, a přitom su jim neličom nevězdy, kosmický proch a pún puču. Dále a silniše teleskopy pak jim přitom pomaja, so přesně předřeč. A tak staj astronom a fizikarka 5 let do mikrožomy z centruma galaxie Mirivoj a tajki nadrobny a jasny obraz zimného púna dokova wokoło čornej džiry stvorivoj kaj ženie do toho. A na ním spoznaš taj, zo je jednym džilu tutun zimný pún prošče preč, kajž vúdu ty. Na spočatku si myslíš taj zostaj nešto opak činivoj, tak písataj. Potom pak přirunováš taj dáty s dalšími obkyčbovaniemi a obličeniemi, doniž nebyš taj si viestaj, zo môže jenož horce prúdženie skromy čornej džiry kosmický pún takle preč dúč. A zostaj takle skončne do pokazy namakavoj, zo tež Sagittarius a kosmický vietor zavinuje.
1: Wieder, wieder most, a wunamaganki.
0: Z mieczynom winkom przeco piatk. Dwie mieczynie do biedl knasy do mnie. Dobra, nie przyje serbski rozmos. Do trawy leny so. Po moim imieniu nujście do lochko łożnie. Krzysztof Mikwałsz. Witajcie k nam do waranie.

0: nakladné auto?
1: A miešala.
0: Tvária zromadne
2: na našim tvarnišču.
3: Tu sme. To vun je.
0: Nevidžu ničo bagaho. Ničo napadne.
1: Dola nakladné auto. Tamle je znamieško.
0: Tam ste i jenojš, zo nesmieča tu auto, ki su Češe hač si a pol tony prekiječ.
3: Celé prave. Dokež mu som most sypneč.
1: Ale my ju nietko obnovjame, a potom bude šitko zasa poriadku.
3: A celé prave, Mišova. Moste trbja džeržeč.
0: A džeda svoje tvarske džile v odkvadu?
3: Aj, Juli je nedam pastva. Tuto ne ponže.
1: Kajž vupada? Mamo publikum?
0: Ach, miešava. To su krúvy. A krúvy naušoladaja, što je so hýba. Tam ne preky je miestno. Tam svoje plate v odkvaduju.
3: Dobre me poladač. Hacu, z Čejžore hišče krúte dosť.
1: Ša, kde by sa Vobnovič su nám prajili?
3: No, da. Potom vieme, što máme činiť.
1: Nakladné auto! Nic dole!
0: Ach, cu jenož svoje klate vod kvás.
1: Ale most!
0: To šak bunže.
3: Heppel, pak ty ještě hodle dobíš přes most ječ, když tam stojí, zo za tebe neje.
1: Nitko, jac ječ nemůžeš nakladné auto.
3: Ach, a nitko, doby mi tyž ještě nakladné auto z ryky vůčaneč.
0: No, znajmenša netřebaš most více vod tvarič.
1: Ale nakladné auto, ty cíš ve vodě.
3: Dere, že je to jenož malá rička.
1: Ale tyž malá rička auta mne tu je. Oni to nás zelzavia.
0: Oh, nie. Nači o mne tak spiešne nezelzaviu.
3: Šo ničo nepomá. Jako prenie, dobime če tam vúčaneč. Mišova, přiviaca mi prosu raz poujas.
1: Ale rade. Most je so sypnou, tra la la la la. Nakladné auto leží ve vodě.
0: To ne je žodné.
3: Dere, a nitko se poriadne napíne nakladné auto, zo zrybie zase von přinžeš. A nitko ještě raz od spočatka.

je. Tuda kol festival so dženca započne a zahají a zahají so tež vulki vesny svedžen v kočinje. Šice so vesela, se doječ moc do maueje vesky při čornym halštrouje. No a ja tam vesna modžina je pšeušo agilna. Tož to je se předevzala dženca večer započňu se sličnými pustnicami potekým. Jeli se chceče tam do kočine doječ, potom v oblekče se nekaký kostým. Ja by radžila nic před toste, abo tež nic převele ze spariku. A potom juce zmeja tam bič volibulove turnier, vod napodjeni mili tam namjestne bič, jeni džolus, a večer je potom vulka asparagus party. No a što nesmi tež pobrachovač, kotov pisaneho, potom nedželu. Vesnenjo spriotuja kujž do letnje pisane program, zabavne program, luštne program, a potom vezo tež ze zastaraja vas šitki ich jako hosti z dobrej ječu. No a po příchodnej stučce podadame na dalsze pokyvy do konca tydženia menšinu pod Sibylky na sedomie.

Les joyeuses boni barou samo. No, když žive slibo na te cítuči stopňu zaleze, no to dymi, jenadži o mě nedobili, když ladač na lesne vohenie, to by bylo zlým. Tvoj posmiuk, Maria Matsena, zpívá ve tuti hodině, mě sedemi do vosemi. Arriovač môžete konstitúňa na kúže pat v Slepom na folklórnom festivalu Ludaku alebo napríklad tiež v Gočinie, kde žen sa lične pustnice svieča. A Elena, čo ona spíva? Zoje skončne lečo. Posomíčinu posedem ich kamra.

So čeradiš, či se přečeljo do turnira startovali na Južnu Ameriku, su rali, vodajče na Južnu Afriku, su rali nerozsebne 1-1. A ja doporuču tež raz se upetač drugih ričnih kolego, a se tam napšikvat runa poskač. Ja smerč rade sucham na kolegio Radiožurnal Sport. A to sem čeradiš činiva. A sem s čijovama rú potom tak rec přes radio a nic ve, abo před televizorom. No haj, kak vopisaja potom českých reprezentantov Patrika Šika napšikvat, abo druhých kuvancov, kýž tam na Rajnišču stejachu. No haj, a to je tiež veselo si naposkač Lukáša Horníčeka napšikvat, abo Ladislava Krejči, abo no hej, a druhý rajerio samo sovie. Maja tiež potom fachuca, kýž rozvožuje rúm, no hej, a tak to môžete si predstaviť, sú čera mili jednatku vúrunať, to je šnážel, so im neoporadživo jednatka je im so připrajiva, dokéž je južnoafrický športuc Ciliu Šulce. Hej, bul do ruky, blnešie Šulci, ja miach začišť synom ruku tak kruče začivo připoložil po pravom. No hej, nevedeš, tak rec, tiež tak praje dokaľ ze svojej ruku hin. Ale no hej, tak to je. Jedna stieže na koncu a potekým to môžu doporučiť. Poskajče tiež raz radio přes ranicu a ladajče, što radio žurnal Sport vúseva, tiež přichodnému ráno česká vůbranka reprezentanča. Jmenuji jich vůstupě. A o sebě nastupě. Címenčine pobědl k navosomě.

0: Srpski rozvoz. Pojeste. V studiu Blanka Funcina.
1: Bez lepom za jej sodženca večo 10. mezinarodny festival Dudako. Nimo Srpska ludova ansambla v obdžela som je s drugim tež, Srpska revanska skupina Smerdžaca, Srpski folklorny ansambl Slepo, Dujarjo z Grotka, Kapova Popsom a skupine z Polskeje a Česke.

Čmičinou po napo 8 mičien, dobra nepšie samský rozvoz, to poladáme tiež na pokýve do konca týdženia, šako je všude tujšto ľus. Vodu dakujem festivalu Mezinárodným džesatým cveraní, že rozpravíme, kýž so dženca večer započne. Od šestčich rika tam dude a přečeljo doživíče serbský ľudový ensembl napríklad. Dževičich zaudí tiež večer skupina Popzorben. A když poladáme do Kočine, tam maja dženca Hašinský nadbie vohňové vobory, so od na večera pečich vubiedžuja a potom sveča tam ličné pustnice. A jutze potom dále a zajutzisch im Asparagus-Party rikatam a nedželu potom koto písaného ze svodnej šalku kofeja a samopečeným tykancom viesnych hospozov. To so šíce zas na to vieselíme. V Kulovie je jutze svojbne a tovarstvo ve svedži na terénie šule miezdrujím zmiatam rejovanskú dživaničku a blido tenisové turnie. V Krosčicach při Fulke Córce môžete od jutzišie sobote od ranjany dom elegantne zapšahy vopkečbovač a im palce tvočič. Šakodže kunstyženia vo titul Sakského mištra abo mištarky ve vodženiu zapšaha jutze rano 8. Zahaja tam prúvania ve drezúrie a krutko potom ve jedženiu jezdženiu vokovo kielu. A ve kulturnej zároče v Budešine doživíče jutze večer na povosemich salonovú hučbu. Tam zahudí Serbská komuna Filharmonia za vás a jutze večer na povosemich na kulturnej zároče Serbského ľudového ansambla v Budešine vás vo sebe vítaja. A potom poladáme hišče do kluštorskeje zárode abo sciba do kluštra Marina Viezda na Svojindne a kluštorský svedžin budeského okresa s tam vo sebe nečelu prošení. Dvimenčenie do cibidlky na vosomie.

0: Pitch mi tino do vosse miche.
1: Nabožne svo.
0: Magenta Stefan Cuška Malink ze slepo.
2: Jutze je počas. Zauru cvunca. Nimsce zomozonenwende. Budže to najdliši džin leta a s dobom tež najkroča noc. Pod nedžele budu noce zase krok po kroku dliše. Potajkim, prinja pojca leta je nimo, a druha so započnje. V športče je to husto du možnost vo trajniša delehič. So trošku vočerstvič, zmirovač a jednore trošku časa za sebe mieč. Vopstej potajkim možnost na prinju pojcu ročo zladovač a si přemyslič, što je so poradživo. Što nie je tak bežało, a što môže my znać zmienić. Zo druhý počas lepe bieži. Raju sam volejbul a jako kapitán mám tež nadawk, so ve přestavce abo v účasu svoja imač a mojim soborajariam poky vydač. Vo sebe, tež nie je tak bežało, a sme pri ňu sačbu přirali. Hač so přišaná sačba potom lepe poradži, nemôžu vie zagarantovač. Ale je vážne, vo zmylkach přemyslovač a spytač so polepšič. A tak přiju vám, so mače znano vy, v příchodných dňach jednu přestavku, v kotrež môžete na prinje poleto vročo zladovač. Znač přemyslovač, što je so stavo, poradživo abo nimokulivo. Reflektovač a so znovu energiju do druheje pojce leta podač.
0: Dobrý Štefan Cuška Malink z Slepo v nadavku a zamovitosti Serbského evangelského vosadného zviazka.

0: Vedro.
1: Svunco, vita vas, dženca, pšes, cvr džen, vod ranja, hižo, a tak bunže dále, hač do večora, dvaja cicici, stopnio dženca v absolutne špice, večer pak dobime so tež na lečne rímanja nastajič. Tak tež júce najprej raz vostanje pomročeno, nečevajce toho, temperatura stupa tež na 11 stopňov, tež tu sú lečne rímanja připovedžené, rune tak, kajž za nedželu, když se s polným svuncom, so hižo do dňa podáme 11 stopňov tež tam v maximum. Maximálne špice. No a do příchodno týdženia sú vúlce nevokvodní, tiež lične rýbania sú všetce zaso připovedžené. Nietko povieste ze Striešťan.

0: nakladné auto?
1: A miešala.
0: Tvária zromadne
2: na našim tvárnišču.
3: Tu sme. To vunie.
0: Nevidžu ničo bagaho. Ničo napadne.
1: Dola nakladné auto. Tamle je znamieško.
0: Tam ste i jenojš, zo nesmieča tu auto, ki su češe hač si a pol tony prikiječ.
3: Celé prave. Dokež musom most sypneč.
1: Ale my ju nietko vobnovjame, a potom bude šitko zasa poriadku.
3: A celé prave, Mišova. Moste drbja džeržeč.
0: A džeda svoje tvarske džile v odkvadu?
3: Aj, Juli, je nedam pastva. Tuto ne ponže.
1: Kajž vupada? Mamo publikum?
0: Ach, miešava. To su krúvy. A krúvy naušolada jaž dojso hýba. Tamne preky je miestno. Tam svoje platy v odkvaduju.
3: Dobre me poladač. Hacu, z Čejžore hišče krúte dosť.
1: Šo? Doby sa Vobnovič su nám prajili?
3: No, da. Potom vieme, što máme činiť.
1: Nakladné auto! Nic dole!
0: Ach, cu jenoš svoje platy vod kvás.
1: Ale most!
0: To šak punže.
3: Čepl, pak ty ešte hodla dobiš přes most ječ, když tam stojí, zo za tebe neje.
1: Nitko jac ječ nemôžeš nakladné auto.
3: Ach, a nitko doby mi tež ešte nakladné auto z reky vúčaneč.
0: No, znajmenša netrebaš most viace vod tvarič.
1: Ale nakladné auto, ty cíš ve vode.
3: Dere, že je to jenož malá rička.
1: Ale tyž malá rička auta mne tu je. Oni to nás zelzavia.
0: O, nie. Nadio mne tak spiešne nezelzaviu.
3: Šo ničo nepomá. Jako prenie, drbime če tam vúčaneč. Mišova, přiviaca mi prosu raz poujas.
1: Ale rade. Most je so sypnou, tra la la la la. Nakladné auto leží ve vodě.
0: To ne je žodné.
3: Dere, a nitko se poriadne napíne nakladné auto, zo zrybie zase von přinžeš. A nitko ešte raz od spočatka.

Dudakol Festival, den Savitra Sobotori, Vekocinje, Damdeš, Vubeču, ja so den Zavohnjove Wobere, adiš, chceče so tež do Kostima Česenč, najlepe nidje nešto, štoš, ma najbruch, da maja lečne pustnice, potem so so mili, veuse tež pustnitski, bo je to neke zdobre tradicije, bo prav druge leto mi so zdahe, no lečne pustnice. No ja, potem jutce, tam zmeja tež večoreje, a štušce, Pšipodla, tež ladač na Kopajncu, na Uru, Nimska. No haj to možeče jutce tam na Vulke Pfachče se tež vobladač. A nedželu je potom koto pisaneho z svedženskim programom vjesnano trochovač tam možeče, a vo sebje to so mi přeco ljubi. Je besada, Rjana. Potom poladame do Kroščic, při Fulke Córce môžete od jucíšeho rania elegantne zapšahy v obkečbovač. Tam sú menúce Sakske mištostva a Sakske mištostva a mištorky chceťa tam vúhodnočiť ve vodženiu zapšahu. Od rana 8 hižo to bude po temperatúrach najlepšie čase. Pruhovania tam hižo započnú, to najprv raz ve dresúrie a potom oni jezdia vokovo keľu. A ve kulturnej záhode ve Budešine doživíče jutce večer na po 8 za lonovú hudžbu, to sče vútrobne přeprošení. A Serbský ľudový ansambl prosi nedželu na dalšiu letnú galu rejovanskeju skupin Vužičanka a Vužičanská rapsodia, najprv raz popudňu cioch a potom hišť raz na večer pečeš.

Skutkuje jako bohu jo prosni ne byli, no niko trošku lije. V minie noch dniach jo kupač jo so s přečelemi zetkav a snano je to tež možnost s přečele zetkač. Sámske šuske tomasto menujce ma ište 5 svobodných miestnú za prosninské livo ve vodových Hendrichecach a to od 17. do 6. a 20. julia. Dež mače by doma brinošť modinu, kýž so za to hori a Moa Sohorič, potom oprašiče so spiešne pši snedaniu abo na najpoždišo kunst tydženia a pši zjevče so pola sapského šulského tovarstva. Potaj kým sú ište svobodne miestna za prosinske livo ve vodobech Hendrichecach.

0: Nedo mi je peč, dođe večeš.
1: Nabožne svoje.
0: Magenta Stefan Cuška Maling ze Slepo.
2: Jutze je počas. Zauru cvunca. Nimsce zomozonenwende. Budže to najdlejší džin leta a s dobom tež najkrótša noc. Od nedžele budú noce zase krok po kroku dlješe. Potajkým, prinja pojeca leta je nimo a druha so započne. V športče je to hustodu možnosť vo trajnišča delehič. So trošku vočerstvič, zmierovač a jednore trošku časa za sebe mieč. Vopstej potajkým možnosť na prinju pojecu roča zladovač a si přemyslič, što je so poradživo. Što nie je tak bežało, a što môže my znač zmenić. Zo druhý počas lepe beží. Raju sam volejbul a jako kapitán mám tež nadawk, so v přestavce abo v účasu svoja jimač a mojim soborajariam poky vydač. Vo sebe, tež nie je tak bežało, a sme pri ňu sačbu přirali. Hač so přišaná sačba potom lepie poradži, nemôžu vieza garantovač. Ale je vážne, vo zmylkach přemyslovač a spytač so polepšič. A tak přiju vám, so máte znano vy v příšodných dňach jednu přestavku, v kotrež môžete na prinje pouleto vrúčo zladovač. Znač přemyslovač, što je so stavo, poradživo abo nimokulivo. Reflektovač a so z novej energiju do druheje pojce leta podač.
0: Dobre, Stefan Cuška Maling ze Slepoho, vynadavku a zamovitosti Serbsko-Evangelského vosadného zviazka. 4 do 9.

Gorúce künste žiniastoj břežuriami, nejvážnejšie prašanie jo, kak a žopy mokali sa vachvažovaš, jaka som svešava, až jo derenie co šopvego píš, pen šivo se nastajo na vachvaženie, po takém rono naopak, ako se nám co, jo, ale k našim témam, lete budu gorúce, to musíš o sami rozsúžiš, net je vám predstajom, ja som Anja Kochoj-Čvarcová, ja som im sa až čo gromaže z nami startováš do konca týždňa.

0: Całkona szula sprawia nysa gokojcach i oni nusza szula w okresu. Tuchelu wena mecnie wabi za to, aż się jeszcze wieci ukniko przyzjawio. Przyducem szulskim lesie buzio mieć predny jadnasty letnik, a z tym predny letnik kęczymy, że na szuli cynić abituru. Serska abitura pak nepere nebužo, vici vi, mój kolega Gregor Klim.
1: V bližšem času nebužo žedna serska ucpa na nove celkone šuli Gokulcach. To kroni šulski decenent v okresu sprive Nisa Michael Koch. Cora nakšomja casnikarske konferencije o rozkvat a štuholu teke žedna živova kupka za serščinu neo, nemski AG. Ceptarka, ako jo ju navedovava, jo tuholu starešinskim casu. Kaž se rošijok še nepere toštu AG dali vjasč, regularnu sersku ucpu Gokulcach viži Koch kritiski. Ta bi bila za dolnoserske gimnazijum v Hošebusu konkurenca.
2: Wenn wir hier eine zweite abiturführende sorbische Klasse anbieten, dann kommen wir in Konkurrenz. Und diese Konkurrenz wollen wir nicht, weil wir natürlich uns der Verantwortung bewusst sind, dass das niedersorbische Gymnasium erhalten werden muss.
0: Problem jo, ako přece brach serskich zeptarjo, na dolnoserskom gymnasium je jo dla togo južo lícpa vítaj úkniko krádu vetebirava, informíror jo Hošebuský státny šulský amt. Koch se nážia, až skoro dostanú predne absolvente nového zeptarského studiuma za serbštinu na Bramborskej technickej univerzite. Ale to varnujo ešte 3 alebo 4 leta.

jako by to bylo včera, co šel jsem do první třídy. A byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno, kytara je to, nad čím holky žasnou. Cedur, gedur, Mercedes je známá fráze, navíc po vás faninky pod prsenky háze.

0: Jeden z nich měl takové hár, že mi bylo skoro jedno, jak mu to hrálo.
1: Začalo přátelství mezi mužem a ženou, neskoušel jsem radši víc, ať mě nevyženou. Nechala jsi mě několik let čekat, možná

0: štěstí trochu, že potkali jsme refrén pro svoji sloku.
1: Chešebus svěží a my jsme pedla. Na 17. Serskem svěženiu. Popsom, Kula Bula, Klara Valery. Chešebuski žišec musical Ludovaria, Serski Ludova Ensemble a wiele věci. 20. juni ve Tviju do 6. na RBB javišču ve Puškinovém parku. Serski svěži nordujo prezentirované ve serskego programa.
2: RBB. Serski program. Serski program.
3: Jo, Adler, zogom mimo togo nie bedieli przepasć serski svižin. Na serskim svižinju sajžijo najlepše mlince, a te pobitujú žoča a gojce ved uknikojskie firme dojno serskego gymnaziuma. Vini zbierajú s tým peneze za svoj abiturný bal a my špendirujeme vám jaden mlinc na svižinju. Gáž se pla nás meldujošo a na pšašanie vete gronijošo, že Inca máša k tomu ešte raz šanzu predne a pšaue vetegrono dobydňo a to, co mi vížeš, co žiedne nefelujo na sarskem svižiniu. Jo to A. Ministerský prezident Dietmar Woidke vinga ma sarske korenie, B. Sarske pivo, A. Bo C. Až rejujome Annemarie Polku. Melduj šo se.
4: Vodkos, Šašanja, Pišče nam pet, 01 5 1, Jadnasčo, 8 6 8 6 5.
5: RBB, Serski program.

0: Gregor Klimer ist die Rassennarrige.
1: Servus.
2: Serski Svijin, za vas nic nejo, a teke serske dude nevabje vas do slepego na kauču. Veto, nemusíš o seže štajom vám nento překlit, co se vace ještě čoj konc tuženja. Lubňojské galerie vabje žinca viacor do Bôtu, tam bužo vecega šestich viacor zachopíš riedna noc umiestvom. Ve starém mieste Lubňova bužo tož gežba umiocam šiklidovaš při svojom kreatívnym žile, čochtaš pogasach a drogach s kvaškom vínom, vici zgojniš ved ugetovania pyšnotkov a snaž neco riedného kúpiš za to šikno zmiešo chylu a to až do noce zega jadnastich. Přijašele knigvo majo vyče dobru gožbu za uvapotky ve Berkovach, tam bužo vyče knigvarní lízecajchn Čantarove Mark knigvo. To nedej bešiano suche předavanie, teke šake rozluštovanie budu pedla. Chtož co tam teke nieco předavaš, mežo se ešte přizjaviš ve te knigvarní ve kvounej droze živiš na sčobí, to jo ve Berkovach. Tož potom zovšem něco bota spuštíš ma nieželu dalšnor jednu věc, žež mežo něco dolabováš, však pšo se na tom dňu Berkojskému hotelu Waldhotel Eiche napišne vedpůdňo a viacor petmotom burská drastva rejujo, rejujšo sobu. Na pojadnok jo namša s farárjom Mivers gogolojské gerce zagraju vedcige dviju až do pezniko vedpůdňa budu budky s tradicionálnymi produktami a mark ľudových drastvů, od sebe uklincajo vet na pošestčich na muzikalijski part. Ako sčo už slyšali, bužo nižilo prijedna gešpa za obživovanje rejtarjov a kenjove kezlem. Prijed k togo jajenskego rejtovanja bužo dveja recna namša kezlejenske cerkvi, fararka Šlitarova a lektor Hartmut Leibna bužo tej namšo najedovaš a svešiš z vesadu teke serski kjališ bužo zazniš, namša bužo zega jadno. A my glítame do Berlínia. Konc týždňa budú tam ministerstva, kancelársky amt a médiová amt vecuniš svoje žúria zagesči. Serbe budú teke pedla a to přes reprezentáciu v Mienčenovém sekretariáše. Ved na požasešich do viaco šestčich bužo ten sekretariát sebie prezentírovaš ve zvieskovém nučíkovnom ministerstve adresajo Berlíniu Altmoabit. Hundertstvržasča, tam predstajajú národné mienčiny, Fríze, Dána a Serbe majú svoje vesiebne gestči a za dolných Serbo Jokun Bruning pedla už je toho přišiel či raze obžien kviz a muzikové naraženia vedkúštie mienčiny. A jo to vám bylo nento přemalcně. Naše pokazky namakajú šo teke na našom internetovém boku pod rbb-online.de/zorben. Žicem vám riedne konc týždňa.
0: Jo, a grajo přišom vietro sobu.
1: Vietro.
0: A što píš a čižaš ta grado, de termometa stupaš i žínca víče zmiome, tegeš či styria čižaš ta grado, nežilu južo lepe ugleda, pen ja, no, ešči dva čižaš ta grado. Grímaš a padaš nedej se pla nás, gledajš obšosem nás, pytajš o se chodne mestaško, ne gotujoš obše vele sporta ve svincu, podňo, tak a tak nic, kroniga teke přes podnica.

0: Całkona szula sprawia nysa gokojca, jo nynusza szula w okresu. Tuchelu wena mecnie wabi za to, aż się jeszcze wieci ukniko przyzjawio. Przyducem szulskim lesie buzio mieć predny 11 letnik, a z tym predny letnik kęczymy, że na szuli cynić abituru. Serska abitura pak nepere nebužo, veci ve moj kolega Gregor Klim.
1: V bližšem času nebužo žedna serska ucpa na nove celkone šuli Gokulcach. To kroni šulski decenent v okresu sprive Nisa Michael Koch. Cora nakšomja casnikarske konference jo rozkvat a štuholo teke žedna živova kupka za serščinu neo, nemski AG. Ceptarka, ako jo ju navedovava, jo tuholo starešinskim casu. Kaž se rošijok še nepere toštu AG dali vjastč, regularno sersku ucpu Gokulcach viži Koch kritiski. Ta bi bila za dolnoserski gimnazijum v Hošebusu konkurenca.
2: Wenn wir hier eine zweite abiturführende sorbische Klasse anbieten, dann kommen wir in Konkurrenz. Und diese Konkurrenz wollen wir nicht, weil wir natürlich uns der Verantwortung bewusst sind, dass das niedersorbische Gymnasium erhalten werden muss.
0: Problem jo, ako přece brach serskich zeptarjo, na dolnoserskom gymnasium je jo dla togo južo lícpa vítaj úkniko krádu vetebirava, informíror jo Hošebuský státny šulský amt. Koch se nážia, až skoro dostanu predne absolvente nového zeptarského studiuma za serbštinu na Bramborské technické univerzíše. Ale to varnujo ešte 3 alebo 4 leta.

jako by to bylo včera, co šel jsem do první třídy. A byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno, kytara je to, nad čím holky žasnou. Cerur gedur Mercedes je známá fráze, navíc po vás panenky pod prsenky házou.

0: srdce má neproberu. Jeden z nich měl takové háro, že mi bylo skoro jedno, jak mu to hrálo.
1: Začalo přátelství mezi mužem a ženou, neskoušel jsem radši víc, ať mě nevyženou. Nechala jsi mě několik let čekat, možná

0: Gregor Klimer Östiras Narija.
1: Servus. Serski Svijin za vas nic nejo, a teke serske dude nevabje vas to slepego na kauču. Veto nemusíš o seže štajom vám nento překlid, co se vace ešti čoj koenc tuženja. Lubnjolske galerie vabje žinca viacor do Błotu, tam bužo vecega šestčich viacor zachopíš riedna noc umjostvom. Ve starém mieste Lubňova bužo tož gežba umjocam šiklidovaš při svojom kreatívnym žile, čochtaš pogasach a drogach s kvaškom vínom vici zgojniš ved ugetovania pyšnotkov a snaž neco riedningo kupíš za to šikno zmiešo chylu a to až do noci zega jadnostich. Přijašele knigvo majo vidše dobru gožbu za uvapotky ve Berkovbach, tam bužo vidše knigvarni lezecajchen Čantarove Mark knigvo. To njedej bych jano suche předavanje, teke šake rozluštovanje budu pedla, chtož co tam teke nieco předavaš, mežo se ešti přizjaviš ve te knigvarni ve gvonej droze živiš na sčobi, to jo ve Berkovach. Tož potom zavšem něco bota spuštiš ma nieželu dalšnor jednu věc, žež meža něco dolabovaš, však pšo se na tom dňu Berkojskému hotelu Waldhotel Eiche napišne vedpodňo a viacor petmotom burska drastva rejujo rejujšo sobu. Na pojadnok jo namša s farariom Mivers gogolojské gerce zagraju vedciga dviju až do pezniga vedpodňa budu budky s tradicionelnými produktami a mark ludových drastvu, to sebe uklincajo vet na po šestčich na muzikaliski part. Ako što još slyšali, bužo nižilo prijedna gešpa za obživovanje rejtarjov a kenjove kezlem. Prijed k togo jajenskego rejtovanja bužo dveja recna namša kezlejenske cerkvi, fararka Šlitarova a lektor Hartmut Leibna bužo tej namšo najedovaš a svešiš z vesadu teke serski kjališ bužo zazniš, namša bužo zega jadno. Máme glítame doba línia. Koniec tyženia budú tam ministerstva, kancelársky amt a médiová amt vecviniš svoje žúria zagesči. Serbe budú teke pedla a top 6 reprezentáciu ve mienčenovém sekretariáše. Ved na požasešech do viaco šestčich bužo ten sekretariát sebie prezentirovaš ve zvyskovém nučikovnom ministerstve adresa jo balíniu Altmoabit. Und als Zürcherstja, dann schätzt er ja narodne Menschene, Friese, Dane a Serbe majo svoje vesiebne gestči a zadolnych Serbo jo kun Bruning, Petla, uše togo pšiša či raze ob žen quiz a muzikove naraženja ved kuštije Menschene. A joto vám bylo nento přemalcně. Naše pokazky namakajašo teke na našom internetovém boku pod rbb-online.de/zorben. Žicem vám riedne konc týženia.
0: Jo, a grajo přišom vědro sobu.
2: Vědro.
0: A što píš, a čižašta grado, de termometer stupaš i žínca, víče zmiome, tekešči styria čižašta grado, neželu južo lepe ukleda, pen ja, no, ešči dva čižašta grado. Grímaš a padaš nedej se pla nás, gledaš obšosem nás, pytaš o se chodne mestaško, negotuješ obše vele sporta ve svincu, podňo, tak a tak nic, kroniga teke přes podnica.

0: A praska.
1: Vence se gluska. Mecnje placa. A zimje gašnje i takim rozplaca se snijeg. Žiši maju veliku fantaziju, gaš grajkaju, nje trebaju vjele. Naprikład hitaju kamuški do vede, a se jaselje gašte gluskaju. To jo kradu słyszaš.
0: My jesme to tyke getuali, gaš sme tajke svižne platki mieli, kulovate. Wenn sme kamušk tu platku kulovatu hitali na tu vedu, a penjo raz se hišči zvignu, a drugi raz, a češi raz.
1: Per raz jo kamušk skecil, a penjo se petglusnu, a nej byl věcej vižiš. Jo padnu na dno.
0: Petglusnuš, jo, petglusnuš.
1: Małe žiši nedejali pak tam přiveže sami grajkaš, vaci išči glusnu dovedy, a se zaleju. Što byli raz v gerach, tam nie veda gniła, ale bierze mal z niej z gery dołoj, a psitom gluskoco, albo czurkoco.
2: Tak jo, gluskoco.
3: Gluskoco, glukoco gonimy my.
1: Gluskoco, glurkoco, czurkoco, mieniej albo laszczej, siszej. Ryka jo w gerach gluskotata. Tyki gaż nalewam wedu do kany albo do zberka, weda gluskoco.
0: Glura to ja pen wilje, a gluskoco to ja pen mini.
3: To tyki gluskoco duci we tej kany pen, ta weda, gaż to doliosz. Gluskoco, glukoco gonimy my.
1: A to gluskotanie, ten gluskot, jo tyki tyle słyszaś.
4: Jo, gluskota tu vedu by trebali při také gocoše. Zajemné svoka su nám žínca zase rozkvadli naše vesanárie. Žínca ste otoci byli na pomec a na fortua z mesta a Bernard Natke z Nui s Alfred Kerzmarik z Prijavoza a Fritzok Šamar z Trenova. Dalšny přínos k reže naša sarska reč slyšiš zase za dva týždňa. Tam píše Dani ešte vo vedu, ale za to má autorka za vás druge svoka, dajša se přechvátaš.
5: Ty robíš moje matce, moje matce robíš ty. Ty dračíš moje čuje, dračíš ty.